0: mezi sebi chineme se kus osob, šup tak si mohnu, že mezi jeb karabongu do rašime se mišu moritaria, vyžívám vešli gejzí, radiátor vahdí,
1: Conectada com o que